Fredkin, posledný zo šip, zakočil v koši, oholý život, zbytočne prvný.